0: Když mi zavolá bratr, že je problém, jsem tam rychle jak Bolt. Sedíme, objednávám za svod, tě mám přečtenýho jak Freud. Na sobě sport, můj outfit sport. Mohl bych mít oblek jako James Bond, ale jsem team player, na sobě tracksuit jako Jürgen Klopp.
1: Yo, yo, jsem team player, na sobě koně Lorena. Kolem mě samý street players, lidi co mají street credit.

0: Moren Rüşmek, když jsem fakci. Taška za 40 a Nike Air Maxi. Všichni okolo jsou jen šašci. Nikdy jsem nikoho neviděl fakt.
1: Hnedka dávám hat-trick, to je za tři. Celý můj gang, bude všichni jsou bratři.